bez púče. Pamtím samo sretné dane, oko nás je voda rásla. Pamtím samo tvoje riečiky,